mužov z Košického Klečenova vystriedá teraz Vlachovská pieseň. Na Gemeri budeme s folklórnou skupinou Stromíž z Vlachova a s ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča.

největší, láska letních lásek jsem. Pojednou zase kluk, co ti všechno slíbí, ne, všechno ne, třeba to, že tě

hlásí o slovo. Slunce má po šichtě, dneska už má hotovo. Chvíli si ho razí a zítra jede na novo. Je čas jít spát.